0: ty, nechci vidět žádnou!
1: Je, další koťátko.
2: Zavřete kočky, odcházím.

0: Díry kroutí si knihy hry, ocasem mrská na stranu. Do díry si čí hrozby kočičí potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.

0: Měly by to zpívat spíš holky.
1: Proč myslíš?
0: No. Koukni, jak je krásnej.
2: Koukni, jak je skvělej.
0: K úsměvu mě nutí.
2: Jdeme za ním, dělej.
0: Koukni, jak je krásnej.
2: Hezky opálenej.
0: Prostě je k nakousnutí.
2: Jdeme.

až do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají. To jejich hledání zdá se mi,

asi proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané.

Bojím se změn, bojím se tmy, zvírat se nebojím, s lidmi je to těžší. Bojím se varenej mrkvy, bojím se strachu, bojím se vojny, bojím se šamponu v očích, bojím se vody v nose.